0: Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn Rádio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Rádio.
1: Instagram,
0: YouTube,
1: TikTok,
0: co je zrovna teď in. Fajn.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme fajn. Fajn Rádio.

0: fajnradio.cz. Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajnradio.cz. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
1: Instagram,
0: YouTube,
1: TikTok,
0: co je zrovna teď in. Fajn.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme fajn. Fajn.

0: Tipujeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn.
1: Fajn.
0: Rádio. Instagram, YouTube, TikTok,
2: co je zrovna teď in.
1: Fajn.
0: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
2: Jsme fajn.
0: Fajn Rádio.
1: CZ.
0: Fajn.

0: Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn Rádio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Rádio.
1: Instagram,
0: YouTube,
1: TikTok,
0: co je zrovna teď in. Fajn.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme fajn. Fajn Rádio. CZ.

0: Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
1: Instagram,
0: YouTube,
1: TikTok,
0: co je zrovna teď in. Fajn.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme fajn. Fajn Radio CZ.
2: Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn.

0: fajnradio.cz. Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajnradio.cz. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
1: Instagram,
0: YouTube,
1: TikTok,
0: co je zrovna teď in. Fajn.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme fajn. Fajn Radio

0: Ukážeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
1: Instagram,
0: YouTube,
1: TikTok,
0: co je zrovna teď in. Fajn.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme fajn. Fajn Radio.
2: CZ.

0: Rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn Rádio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Rádio.
1: Instagram,
0: YouTube,
1: TikTok,
0: co je zrovna teď in. Fajn.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme fajn. Fajn.

0: Sportfilm festivalové ozvěny ve Středočeském kraji. Svůj vítězný film Jemný rváč představí zlatý olympionik Lukáš Krpálek. 14. května v galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře. Vstup zdarma. Sportfilm.cz.
1: A až dorazíš domů, tak zajedeme pro ty sazeničky jahod, rajčat, paprik a také bylinky.
2: No jasně, super.
1: Od kdy se těšíš do zahradnictví?
2: Od té doby, co jezdíme do Vraňan. Do Vraňan se těší všichni.
1: Dámy na rozkvetlé zahradnictví plné sazenic a vreb s avokádem, maču mango nebo jahoda.
2: Pánové na burger s trhaným masem.
3: A děti na 11 druhů zmrzlin, teda hlavně na tu legendární z vraňanských jahod.
2: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
4: Fajn Rádio.
5: Fajn.
4: Vždycky hot.

0: Dein Weekend
1: Dobré ráno, ahoj všichni, já vás vítám při dnešním speciálním dni. A dnešní den je opravdu, opravdu speciální. No ale proč je speciální a proč jsem tady 150krát řekla slovo speciální, to si společně řekneme až za chvilku. Do té doby samozřejmě naše songy, například Ray Dalton nebo Fastboy, no ale teďkon už Mark Amber, jeho Belong Together na Fajnu. Samozřejmě by se nemohl stát i nějaký fuck up, že jo, kdybych to nebyla já, no nic, tak znova, Mark Amber, tady u nás na Fajnu.

Rafik, Wave u nás na fajnou, no a my se musíme podívat, co je dneska vůbec za den. Já jsem před chvílí zmiňovala, že dneska je ten den něčím hodně speciální. No a to je, protože jestli ještě nemáte připravenou kytičku, bomboněru, dáreček nebo cokoliv pro vaši maminku, no tak jste na tom hodně špatně, protože dneska je Den matek. Ano, v neděli 10. května roku 2026 je Den matek. Je toho plný Instagram, plný socky, Facebook, TikTok, je to úplně všude, takže doufám, že to nepřehlídnete a dneska svým mamince uděláte radost. Stačí ten blbej telefonát, jo, to vždycky úplně stačí. Nebo mám takovou speciální otázku, znáte tenhle song? Tom Zena, její Dance Monkey. A my si ho právě teď dáme z jednoho jediného důvodu, protože tenhle song slaví 7. narozky. Přesně tak, vyšel před 7 lety. A co jiného si na fajnu na oslavu můžeme dát, než to, že si ho pustíme společně úplně celý. Takže teďko Tom Zenaj, Dance Monkey u nás na fajnu. Užijte si tenhle banger s náma. Věřte mi, stojí to za to.

0: like the way you kiss me. Artemis na fajnu. No a to samozřejmě není to jediný, co tady máme. David Guetta tady svým Stomzená, jejich Gone Gone Gone. Banger, který vás rozhýbe, i kdybyste nechtěli. Nebo třeba Dave Tem s jejich Rain Dance. No playlist máme jednoduše nabitej a tyhle pecky si společně dáme už za chvilku na fajnu.
1: Fajn víkend.
2: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bystra. Tiny Greens. Tinygreens.cz.
3: Svegliff Day. Strongmeni, co 400 kilo zvedají k snídani. Pákaři, MMA klec a středověký rytíři. Kavalery zaspívá těžký váhy a zarepuje nám i maniak. 10 hodin masakr zábavy zatím jen za litra a do neděle kupon rádio na 20% slevu. V sobotu 30. května v Honkrenit aréně v Liberci. Vstupenky pořídíš na liberec.cz. Svegliff Day.
4: 22. a 23. května ovládne Letnou Sparta Fest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost. Spartafest.cz.
1: Fajn rádio.
5: Here we go.
1: Fajn.

Federer a Chris Chil, jejich My Lovin'. A my se společně podíváme na asi největší událost včerejška. Někdo to zaznamenal už včera, možná tam někdo dokonce byl, no a na někoho, jako třeba na mě, to začalo vyskakovat až dneska ráno. Původně jsem měla připravený trošku jiný téma, ale máme být aktuální, mi bylo řečený. Tím pádem se na to podíváme trošičku jinak. No včera se na jednom nejmenovaném stadionu, když probíhalo slavisticko-spartanský derby, stala menší situace, kdy předtím, než se zapískal konec, no tak fanoušci Slávie vtrhli na hřiště, no a oslavovali trošičku předčasně. Nakonec se to teda odpískalo, že jako není konec. No, takhle, já nejsem fanoušek ani jedné skupiny, psala jsem příteli, který tam byl, nebudu říkat, či je fanoušek, protože já osobně se v tom absolutně nevyznám, ale na rovinu, dokud se nezapíská konec, tak to hold nekončí, i když vlastně Slavia málem vyhrála 3-2. No ale takhle, furt sportovní chování, prosím, protože přece jenom se stalo, že během právě tady toho slavnostního zakončení, který vlastně nebylo zakončení, tak tam pár fanoušků napadlo spartianský hráče, což taky není úplně OK, to znamená, i kdyby to fakt jako byl konec, tak není OK někoho takhle napadat, ale stává se. No prosím vás, buďte k sobě hodný, i když jde o sport, nebo vlastně především, když jde o sport, nebo i když fandíte něčemu jinému, než třeba váš kamarád, není nutný, nebo kolega, nekamarád, není nutný ho hned odsuzovat. A co třeba vám může zlepšit den, tak jsou naše songy. Už teďkon Kygo, One Republic, Ježík, Chasing Paradise u nás na Fajnu. Dejte si tenhle banger s náma, opravdu to stojí za to.

Let You Go. A na rovinu, já na fajnu přesně vím, kam vy půjdete. A to naprosto. Jednoduše na další skvělou pecku. A to už jenom kvůli tomu, že za chvilku tady bude Joe, jeho End of Beginning. Nebo Caitlin Aragon, song I Run. Nebo mladý, talentovaný a malinko kontroverzní Sombr. No je to jednoduchý, playlist je nabitý, my můžeme pokračovat stejně jako za chvilku. Poslední téma z Česka. Uvidíme, jak budu tentokrát aktuální.

Mladej, talentovanej a občas malinko kontroverzní, díky tomu taky známej Sombre, jeho Homewrecker. No a my si na fajnu dáme to nejvíc aktuální téma, jako jsem vám to slíbila. A to je maturita. Prosím vás, nepřelaďujte, vím, že většina z vás je ráda, že alespoň ty testy už máte za sebou. No a teď se hodně řeší maturitní test z angličtiny. A na rovinu, já ho nedělala, já dělala matiku, ale prej pro většinu studentů je to taková sázka na jistotu, ale i tak ho nedají všichni. To procento není 100% a na rovinu není ani 90%. Plus mínus ho dá většinou takových 82,3%. Já už vás tady nebudu tak trošku obtěžovat číslama, no ale představte si to, prostě jdete tady na tu zkoušku, říkáte si, aspoň něco mám v kapse, jo, je to moje. No a nakonec se ukáže, že vlastně úplně ne, no. Nakonec se ukáže, že jste mezi těma necelejma 20% nebo 18 necelejma a nedáte to, ale stává se, hele, jako hvězdy září v září. Teoreticky jsou lidi, kteří si reálně maturitu odkládají na září, protože prostě nechtějí to dělat teďkon, mají třeba jiný záležitosti, jiný starosti a místo toho, aby to dělali v červnu, tak prostě jdou v září. Ale stane se, není to ostuda, mám strašně moc lidí, kteří to nakonec udělali v září a ten papír mají úplně stejný, jako mám já, která to dělala v červnu. To znamená, je to v pohodě a na nějaký ten lepší den, jestli jste to třeba nedali, tak vám posílám naše další songy. Už za chvilku Purple Disco Machine nebo Kato John, no ale teďkon Leony, song Stay. Něco, co prostě potřebujete pro tu lepší neděli na fajnu.

0: až se vám blíží zpátečka a další. A další. A další. A další. A další.
1: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na KB.cz. Komerční banka.
2: Fajn Radio. Fajn. Instagram,
1: YouTube,
2: TikTok,
1: co je zrovna teď in. Fajn Radio.
2: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
1: Jsme fajn?
3: Fajn.
1: Fajn.
2: Vždycky hot.

0: Dein Weekend Smíšou. Dobrý jobo, čau lidi, startuje naše druhá společná hoďka dneska tady na Fine Weekendu s Míšou. No a my si dáme moji oblíbenou hodinu bizárku, neboli jednoduše furt se něco děje, lidi jsou jenom lidi. No a jak to vypadá? To si řekneme až, no až za chvilku, nebudeme to přehánět, jo?
1: Fine Weekend.
0: Do té doby třeba Benson Boone.

se sice svoji kytku umí koupit sama, no ale vy dneska při tom dni matek nějakou tu kytičku mamince dejte. No a my ještě na fajnu dáme jednoho krakena. A to doslova, já jsem zjistila, že vědci objevili gigantickou oliheň v oceánu, která vypadá stejně jako školní autobus. Měří úplně stejně, prostě rozměry jsou obrovský. No představa, že já vidím jenom velkého pavouka, tak už to mě děsí a mám z toho infarkt. No kdybych někde pod vodou viděla něco takového, co opravdu měří stejně jako školní autobus, no tak to už bych za sebe opravdu neručila. Ale představte si to, prostě jezdit do školy v olihni. Nebo celkově vždycky v těch seriálech bývají takový ty alegorický vozy. No tak tentokrát by to bylo doslova a do písmene úplně stejný. Kdybyste udělali jako alegorický vůz obří oliheň, tak vlastně byste se drželi skutečnosti, protože takhle opravdu vypadají. No, to je hezký takový vzdělávací, sympatický, no nějaký takový hezký rady pro školy, studenty, no. Občas to za mě ta inteligence přímo srší, no ale taky třeba i super songy, za chvilku Ravenade, Rex Orange County, jejich Love Me Not, nebo teďkon Calvin Harris, Kasabian, jejich Release the Pressure u nás na fajnu.

0: James Young, jeho Infinity. Banger, který nám dojíždí v 9.21 na Fajnu. No a my si za chvilku dáme menší kostýmovou party. No ale do té doby tady bude právě třeba Zara Larsson, její Midnight Sun, jeden z jejich nejnovějších bangrů. Většina z nás Zaru určitě zná, přece jenom je to člověk, který byl známý díky jejímu bangru Lush Life. No ale potom se to malinko zvrhlo, řekněme už spadla, ale nakonec zase dokázala vyšplhat. Ať už to je její banger, který má společně s Pink Panthers, který se jmenuje Stateside, nebo teďkon její Midnight Side, který můžete slyšet. Taky tyhle bangry zase dostaly pomalu, ale jistě na vrchol. No, za chvilku tady ten song úplně celý, tak se odejte společně s náma.
1: Fajn víkend.
2: Už zase nejde internet.
3: A Wi-Fi je pomalá.
2: Ne.
4: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
5: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
6: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
4: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
7: Sportfilm festivalové ozvěny ve Středočeském kraji. Svůj vítězný film Jemný rváč představí zlatý olympionik Lukáš Krpálek. 14. května v galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře. Vstup zdarma. Sportfilm.cz.
8: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Merci Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Fajn Radio.

Weightless, New Religion. No a my si při fajn víkendu dáme něco speciálního pro všechny sportovce. Samozřejmě jsou lidi, kteří rádi sportujou, jsou lidi, kteří ne. A pak je tady týpek, který i ve 101 letech chodí stále do posilovny. Jako na rovinu, já když jsem to četla, tak jsem byla jako hodně překvapená a zároveň jsem mu to ale jako hodně přála. Protože já jsem začala chodit do posilovny až před 2 měsícema, ve 23 letech. Ale furt mám čas, jo, no to, abych ve 101 letech chodila jako posilovat. Jeho manželce je 98, stále žijou spolu, jsou spolu už 78 let, což je mimochodem neuvěřitelný. Jako hrozně jim to přeju, mají očividně krásný vztah, sám tohle to tvrdí. No ale představte si to, jako jsou lidi, kteří nejsou schopní ráno vstát z postele a třeba se jenom protáhnout. No ale že byste ve 101 letech měli pernamentku do posilovny a pořád tam pravidelně 5x stejně chodili, jakože wow. Je fakt hustý, no ale co je taky hustý, tak jsou naše songy. Teď už Lady Gaga, Bruno Mars, jejich Die With A Smile. Dejte si tenhle banger společně s náma na fajnu. Věřte mi, opravdu vám to tu neděli malinko zlepší.

0: Echo, song Minulost. No a při Fajn víkendu s Míšou tady máme i třeba tenhle český banger. Někdo z vás mi možná nemusí věřit, že tenhle ten zpěvák je z Česka, ale opravdu je. Pro většinu holek mého věku, to znamená plus minus těch 23 let, tohle je Mikolas Josef. Nebo dobře, bejvalej Mikolas Josef, ale já znám strašně moc mých spolužeček, který ho úplně milovali v době, kdy vznikla třeba jeho a kapela. Nebo další bangry. No a teď po několika letech se přetransformoval jenom do Mikolase a je to například jeho samba. No a pak to jsou věci, které se například střeží extrémně dobře v Trezoru. No a jaký? To za chvilku, na Fajnu.
1: Fajn víkend. Fajn víkend. Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z výběhu fjordských koní.
2: Ráno začíná chladně, ale jak slunce vyskočí, šlápneme do sedla. Dneska zase vozíme děti. Dneska budou kolečka pro děti. Já říkám, z mého hřbetu je svět větší. Tak nasedat! U nás v Zooparku Zelčín vozíme děti pravidelně.
1: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
4: Zase lítáš v oblacích?
5: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
4: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
6: Tak ho nem, ať vám neuletí!
5: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
4: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
5: Více o akci na
7: firmanazážitky.cz.
1: Fajn Radio. Instagram,
5: YouTube,
1: TikTok,
5: co je zrovna teď in.
7: Fajn Radio.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
7: Jsme Fajn.

Up, Milky, Just the Way You Are. A my se připojení k jednu z míšou dáme jedno tajemství z trezoru. Který se bude týkat Coca-Coly. Nápoj, který všichni milujeme, nebo minimálně většina z vás, já osobně ano, sice ho teda nepiju každý den jako některý specialisti, no ale mám ho ráda. Jde mi hlavně o to, že jsem zjistila, že existuje trezor v Atlantě, kde Coca-Cola střeží svoji recepturu jako to největší tajemství. A teoreticky můžete ho vidět, můžete se k němu přiblížit, ale normální člověk se tam jen tak nedostane. A opravdu existuje jenom speciální skupinka lidí, která to může zjistit, vidět a celkově se tam dostat. No ale na rovinu představte si to. To je přesně takovej ten tajný klub lidí, prostě jenom vy a vaši nejbližší kámoši, který se můžete podílet nač úplně čemkoliv. No existuje to i v normálním životě, nemusí se to týkat jenom tajný receptury, ať už koly nebo mekáče nebo čehokoliv takovýho. Jednoduše jde prostě jenom o to, že je to něčí srdcovka nebo něčí prostě tajemství. A na rovinu, hele, když si budete s kámošem a říkat nějaký tajemství a nebudete to chtít někomu říct, tak také jako na to máte právo a nemusíte to zamykat v trezoru, že jo. No ale co nikdy nezamykáme v trezoru a vždycky vám to dáváme s radostí, jsou naše songy. Za hluku Rihanna, její Breaking Dishes, nebo teďkon Miles Smith, Neil Horan, jejich Drive Safe. Řiďte opatrně, jestli teda řídíte. A třeba i s fajnem.

0: Fajn víkend. Fajn víkend. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Fajn rádio. Instagram.
2: YouTube.
1: TikTok.
2: Co je zrovna teď in.
3: Fajn rádio.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
2: Jsme fajn?
3: Fajn.
1: Vždycky hot.

0: Weekend Free Show. Fine. Dobrý dopo, čau lidi, je to tady, jsme přesně v půlce, startuje nám naše společná třetí dnešní hočka. Tyjo, ten čas fakt jako letí, až je to jako neuvěřitelný. No ale za chvilku si dáme vaše názory. 724-634-634. Připravte si tohle telefonní číslo, protože za chvilku opravdu bude jenom a pouze o vás. No ale do té doby nějaký naše songy. Alex Warren, jeho Fever Dream, nebo třeba Sigal, It's a Feeling, nebo tenhle banger.
1: Fajn víkend.
0: Loot, Metafix, Big City Life. No, kde jinde, než u nás na Fajnu.

a Feeling v 10:09 na Fajnu. A teď půjde jenom a pouze o vás. Připravte si telefonní číslo 724-634-634, protože mě bude zajímat váš názor. Já jsem si tady připravila dva songy z New Music Friday, jednoduše prostě vyšly tenhle týden, no zajímá mě, který z nich je lepší, půjde jenom a pouze o váš názor. Jako první člověk, který v našem playlistu dost září, Kesha. Charlie XCX, pardon, rock music. Banger, který právě teď můžete slyšet. Ale pořádně poslouchejte, abyste věděli. Přiznám se, že trošku něco jiného než bangry, na který jsme u ní úplně zvyklí. Přece jenom její 360 je úplně něco jiného. A já doufám, že jste se zaposlouchali, protože my si musíme dát ještě ten druhej. Ano, teď už je tady opravdu Kesha, samozřejmě takhle to vypadá, když se člověk přehlídne. Ale i taky tady máme Kesha, její Origami. Znova, pořádně se zaposlouchejte a napište si telefonní číslo 724-634-634. No a napište mi, za chvilku si společně dáme toho správného vítěze. Do té doby ale songy, který vy už moc dobře znáte, například Kelin, Stein 27, jejich Vítej mezi náma, nebo teďkon už BTS, jejich Swim na Fajnu.

Ed Sheeran, Stormzy, Take Me Back to London. Banger, který nám zpříjemňuje dnešní neděli. A uvidíme, jak jste si vy zpříjemnili neděli, protože jsem vám před chvílí pustila dva songy a ptala jsem se, který z nich je lepší. No a odpověď byla naprosto jednoznačná. Víc vás zaujala Charlie XCX s jejím backrem Wrongstar. Teď trenduje jak na Apple Music, tak na Spotify a dokonce i na YouTube, což mě docela překvapilo. Už mi to přijde, to YouTube spíš takový pro OGčka, ale furt to tam trenduje, takže good.

0: Tak už víte, to si můžete přidat jako novou hudbu do vašeho playlistu a my se podíváme, co si dáme už za chvilku na fajnu. James Hype, Sam Harper, Bobby Harvey, jejich Waterfalls. Něco, co nám tu neděli stoprocentně zpříjemní. Nebo třeba Rudimental Kalit, jejich Olejnou. No pecek je tu hodně, tak pojďte do toho s náma za chvilku.
1: Fajn víkend. 22. a 23. května ovládne Letnou Spartafest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost Spartafest.cz.

0: Nakupte si na celý týden maso, sýry, ovoce, zeleninu, čerstvý vraňanský chléb, pomazánky, vajíčka z našeho chovu nebo koláčky.
1: Chutné, zdravé a za skvělou cenu.
0: A navíc, za každý nákup v bistru teď získáte vraňanku, kterou uplatníte při nákupu právě na naší prodejně.
2: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
3: Fajn Radio. Instagram,
4: YouTube,
3: TikTok,
4: co je zrovna teď in.
3: Fajn Radio. To nejzajímavější.

jako já a že jste neohluchli mým úžasným zpěvem. No, my se na tenhle banger podíváme trošičku víc, protože on se vyšplhal na 7. místo globálního Spotify chartu, to znamená, že je prostě mega poslouchaný a dokonce předběh i jeden song od Taylor Swift. Co, jestli teda posloucháte častěji Fun Weekend s Míšou, tak já strašně častokrát zmiňuju, že právě Taylor Swift je člověk, který dokud neumře, tak prostě bude bořit hudební žebříčky a tak dále a tak dále. Opakuju to často. No a teď to znovu zopakuju, i když už pomalu, ale jistě ten člověk padá. Furt Taylor skvělá. No ale nám teď spíš jde právě o tenhle ten song Dracula. Protože nazbíral 3,5 milionu streamů za den, jednoduše každý den, není to, že by jako jednou a wow, ne, je to prostě každý den to takhle plus minus jako sbírá. No a celkově prostě se drží hype a očividně prostě hypnotizuje lidi takovým tím trochu temným a zasněným vibem, ale zároveň prostě skvělým. No a co vás může taky správně zhypnotizovat, tak je třeba Víkend nebo Gracie Abramsy Dead So True už teďkon na Fajnu.

0: Bang, Kelly Crazy. A v 10.40 se musíme podívat i do našeho playlistu. Protože nějakou tu rozhejbávačku tady vždycky musíme mít. Tohle je jeden z oblíbených songů mojí kolegyňky Kristin, která přijde už za hodinu a 20 minut, ale do té doby to tady musíte ještě přežít se mnou. Topic Nico Santos. Něco pro rozhejbání vašeho těla, nejen tak se tenhle banger jmenuje Body. Nebo taky Whitney MC Bees and Honey. Společně ukážeme lásku díky songu Show Me Love. No playlist je nabitej, pojďte do toho s náma.
1: Fajn víkend.
2: Fajn víkend.
1: Fajn. Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bystra. Tiny Greens. Tinygreens.cz.
4: Je, yeah, to už je 25 let.
5: Je, yeah, a pořád nás to baví.
4: Oslavte si JN Interiér výročí 25 let a získejte slevu 25% na kuchyně na míru.
5: JN Interiér CZ.
4: Využijte váš prostor.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
1: Fajn rádio.
7: Music. Fajn.

Trojice dám je Hanna, David, Tyler a Neil Rogers, jejich Talk to Me, něco, co nám zpříjemnilo neděli. No a my se na fajnu podíváme na jednoho krále. No ale nebude to Karel III, ten už je okoukaný a v hudebním rádiu asi tak plus minus nemá co dělat, ale třeba, hele, jednoho možná rozebírat budem. Týká se to Michaela Jacksona, který se po 17 letech po své smrti vrátil na vrchol globálních streamovacích žebříčků. V květnu letošního roku nazbíral přes 11 000 bodů a předvedl hvězdy, jako je například Taylor Swift, BTS nebo třeba Justin Bieber. Takhle, na rovinu, květen ještě není u konce, to znamená teoreticky, jo, teoreticky ještě může spadnout, ale samozřejmě my mu to nepřejeme, aby spadnul, protože mně přijde osobně dle mého názoru Michael Jackson jako takový oudíčko, jo, že spíš pro ty starší generace a věřím, že lidi, kteří prostě poslouchají spíš hudbu dnešních dní typu Taylor Swift, tak pro ně třeba Michael Jackson není úplně tak velká hvězda, no ale díky právě třeba filmu Michael, který vyšel, tak se k něm může alespoň malinko přiblížit. Jednoduše představte si to, vy když jste koukali na Michael, nebo poslouchali jste Michaela Jacksona, když jste byli prostě malí, když je vám teď třeba 30, tak je to něco jiného, než prostě pro lidi, kterým teď je 10, 12, ne-li třeba 15. No ale taky vám můžeme přiblížit i songy, které právě teď trendujou, třeba David Guetta, Ava Max, Forever Young, nebo skupina One Republic, Need Your Love. No, náš playlist je nabitej, jako vždycky.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, vyzkoušej si ho zdarma. Když něco, tak Allegro.
2: Fajn Radio.
3: What up? Fajn Radio. Fajn Radio.
4: Poslouchej nás online na fajnradio.cz.
5: Vždycky hot.

0: Dopo, čau lidi, tak to je tady. Startujeme naší poslední společnou hoďku, ve který bude samozřejmě ženská logika a buďte ready, občas to bývá opravdu drsný.
1: Fajn víkend.
0: Ale do té doby naše songy Kenya Grace, Hey Strangers, nebo Sony Fodera, D.O.D., Think About Us, nebo teďkon už Dua Lipa, These Walls, no. My tady přímo překypujeme bangry, tak si jedejte s náma.

0: Kenya Gracie, Strangers. Banger, který nám na Fajnu zahajuje takový období, moment ženský logiky. A je hrozně hezký, že ho začala žena. Vědci zjistili, že si lidi mnohem líp pamatujou fotky s ženskými obličeji. Mozek totiž rychleji zachytí emoce, výrazy a detaily ve tváři a proto třeba reklamy na Instagramu nebo třeba módní kampaně často staví právě na ženách. Jedna fotka tak někdy řekne víc než 1000 slov, hlavně když tam je žena.
1: Sleduj nás na Instagramu, na TikToku. My budeme sledovat tebe.

0: z kapaldyho Before You Go a my se společně na fajnu dáme do dovolenkovýho můdu. No, to je za chvilku. Do té doby například Ray bude hledat svého manžela. No, mě by doma je zajímalo, kdy už ho konečně najde. Ta ho hledá tak často. Ale znáte to, ve vytrvalosti je síla. To znamená, že ji v tom musíme podporovat. Za chvilku na fajnu.
1: Fajn víkend. Fajn víkend. Fajn. Zbalte si kufry a těšte se. Air Canada se vrací s přímou linkou z Prahy do Toronta. Leďte bez mezipřistání a zažijte atmosféru města nebo pokračujte do více než 90 destinací v Severní Americe. Řekněte bonjour Montrealu, užijte si slunce v Miami, zábavu v Las Vegas nebo krásy dalších 85 míst. Špičkový servis a skvělá dobrodružství čekají. Rezervujte na aircanada.com nebo u své cestovní kanceláře. Nice Travels. Under Armour
2: makes you better. Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov, Nový Smíchov a Černý most nebo na Under Armour.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Fajn Radio.
4: Fajn Radio CZ. Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn Radio CZ. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
1: Instagram,
4: YouTube,
1: TikTok,
4: co je zrovna teď in. Fajn.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
4: Jsme fajn. Fajn Radio.
0: Back to the hits.

Olivia Dean. Její příjemná mudovka Nice to Each Other, která nám dojíždí v 11.31 na Fajnu. A my si společně dáme jednu nepříjemnost na příjemný dovolený. Ano, velice jednoduše vysvětleno. Prostě jeden Němec si chtěl zabrat lehátka u bazénu. Taková klasika, prostě česko-německá válka.

Ale začíná období dovolený. Co myslím si, že ten květen už je takovej plus minus, že lidi začínají jezdit na dovolenou a tak dále a tak dále. Prosím vás, jak Olivia Dean před chvílí řekla, nice to each other. No, aby potom třeba takovej Teddy Swims vám neřekl bad dreams, protože špatný sny jsou prostě špatný.

0: už 19.38. Při fajn víkendu s Míšou. A za chvilku svoje hello. Příjemnej pozdrav. Nám řekne například takovej Youngblood. Nebo tady bude třeba Taylor Swift, Ray Dalton. No umělců je tu fakt hodně. Tohle je jenom krátká ochutnávka. No a celý bangry si společně dáme už za chvilku na fajnu.
1: Fajn víkend.
2: Chceš potkat horu ze Hry o trůny? 200-kilový dvoumetrový monstrum si 30. května pohraje se 400 kilama jako kočka z myší. Neboj, hlavu ti nerozmáčkne, prejsto je hroznej bordel, tak už to nedělá. Kromě toho program na celý den pro celou rodinu. Známé osobnosti, strongmeni, MMA, ale i gaming nebo rytíři. Vstupenky najdeš na liberecjede.cz. Svegliv Day.
3: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
4: Zase lítáš v oblacích?
5: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
4: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
6: Tak honem, ať vám neuletí!
5: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
4: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
5: Více o akci na
7: firmanazážitky.cz.
8: Sportfilm festivalové ozvěny ve Středočeském kraji. Svůj vítězný film Jemný rváč představí zlatý olympionik Lukáš Krpálek. 14. května v galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře.
9: Vstup zdarma.
8: Sportfilm.cz.
10: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Fajn Radio. Instagram,
12: YouTube,
11: TikTok,
12: co je zrovna teď in.
11: Fajn Radio. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
13: Sociálních sítí.
12: Jsme fajn?

Ray Dalton, jeho Blood Running u nás na Fajnu, no a my společně uzavíráme Fajn víkend s Míšou. 4 hoďky za náma, já doufám, že i příští víkend, tentokrát sobota, neděle, budete tyhle ty super 4 hoďky od 8 do 12 poslouchat. No a teďkon už moje talentovaná, úžasná, dokonalá, jako vždycky připravená kolegyně Kristin, která už se na mě usmívá, těší se na vás a my se slyšíme zase příště. A vlastně ještě v Hot News, tak dobrý, tak zítra v Hot News, tak čau.

0: Mami, proč máme horkovzdušnou fritézu od Konceptu?
1: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Díky třetí zásuvce si můžeme udělat koláč, kuře i hranolky.
0: Všechno najednou?
2: Jasně, díky dvěma košům a speciální zásuvce připravím celý oběd.
3: Novinky Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
5: Fajn Radio. Instagram,
6: YouTube,
5: TikTok,
6: co je zrovna teď in.
5: Fajn Radio. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
6: Fajn.
5: Vždycky hot.
6: Vždycky fresh.
5: Fajn. 3, 2, 1, go. Fajn víkend.
6: Kristin Esposito.
5: Fajn.
7: Lidi, startuje Fajn víkend s váma, Kristin. Před náma 4 skvělý nabitý hodinky. Máme 10. května, což znamená Den matek například. No ale já vám řeknu, co se dá dělat, všeho možného, co se kde děje, to vám řeknu za malou chvíli. Taky si samozřejmě dáme skvělý bangry. Kato, John, Turn the Lights Off, to nás čeká. Teď už taky Faruko a jeho Pepas na Fajnu.

Tohle byl Alex Warren, jeho Carry You Home, tady u nás na Fajnu při neděli 10. květnu. No a my si jdeme dát nějaký ty tipy, co se kde dneska děje, to vám provím právě teď. Třeba ve Dvoře Králové nad Labem se konají oslavy 80. výročí v Safari parku Dvůr Králové. Věřím, že jste tam někdy, nebo o tom aspoň někdy určitě slyšeli, anebo tam určitě byli, protože je to jedno z nejkrásnějších podle mě zoo a právě Safari parků, co se prostě celkově, co tady máme. A on má právě oslavu 80. sezóna, tak rozhodně to můžete oslavit třeba tam, nebo taky se konají jarní hrnčířský a řemeslný trhy v Berouně, o tom jsem vám říkala už včera, tak i dneska to pokračuje. No a potom tady máme třeba dny otevřených dveří Národního muzea. Rozhodně dneska taky, pokud jste chtěli někdy zavítat do Národního muzea, možná jste si říkali, že nestojí to za to, za ty peníze. Dneska jsou tam volný vstupy, tak jestli chcete, jestli je nějaký den, tak je to přesně dneska. No a taky máme samozřejmě Den matek, tak popřejte vašim maminkám. No a my jdeme dál. Samozřejmě vy ještě můžete napsat 724-634-634. Co máte jinýho v plánu vy, jestli máte? Napište a my jdeme dál. Harry Styles, American Girls, právě teď na Fajnu.

0: to je Mikolas a jeho Ferrari tady u nás na Fajnu. Tři neděli. No a co děláte vy lidi? Na to jsem se vás ptala před malou chvílí, no a přišly mi nějaký zprávy, napsala třeba Martin: ahoj Kristin, odpoledne půjdu ven na sluníčko a pak se pojedu projet na kole. Krásný den ti přeji. Já tobě, Martina, taky děkuju extrémně moc za tvoje zprávy. A taky ještě napsala Anička: ahoj, dneska se jdem právě podívat do Národního muzea, když už je ta možnost se tam podívat. No, tak to si mega užijte, dneska je k tomu ještě hrozně krásný počasí, takže věřím, že si to užijete. Ať už budete někde vevnitř nebo venku, tak prostě je krásně, užívejte si dnešního dne a my půjdeme zase dál. Arlo Parks, nebo taky Hurts a Purple Disco Machine za maličkou chvíli, tak si na to počkejte, no a za malou chvíli to tady bude.
1: Fajn víkend. Fajn víkend. Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí. Fajn Radio.

byl Arlo Parks, jeho Two Sided tady u nás na Fajnu. 12.31, no a lidi, všichni víme, co se asi včera stalo. Slávě vedla, stadion bouřil a pak část fanoušků vletěla na to hřiště. A derby se nedohrálo. Já se jako nikdy jako jenom nepochopím jednu věc, jak se z statusu miluju svůj klub stane během 5 sekund jo, teďka budu úplnej blázen a ještě k tomu jim vůbec nepomůžu a naopak vlastně jim přihorším. Víte co, jako já takhle, já nefandím ani Spartě, ani Slávii. Takže na to koukáme úplně zvenku, ale někdy mi fakt přijde, že tyhle ty derby už nejsou ani od fotbale, ale o tom, kdo zvládne větší jako ego trip a chaos. Protože normální fanoušek přijde na stadion kvůli atmosféře, těm emocím, zápasů, ale ne, aby si připadal jak v traileru na válečný dokument. A nejvíc fany je, že tyhle ty lidi si často myslí, jak strašně bránějí čest toho klubu, přitom reálně akorát dělají o studu tisíce normálně fanoušků okolo. Ale kvůli tomu se teďka reálně může stát, že zápas bude.

0: Jason Derulo, Sexy For Me, tady u nás na Fajnu. 12.42, to je aktuální čas, no a lidi, pojďme se přesunout dál. Za chvíli se popovídáme o jednom geniálním marketingovém tahu, ale ještě předtím třeba tenhle banger. Tohle je Sky Newman. Její FUNUF, to si dáme už za malý moment, tak si na to rozhodně počkejte. Na Fajnu.
1: Fajn víkend.
2: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bystra. Tiny Greens. Tinygreens.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Fajn Radio.

tohle je Sony Fodera, také Crystal. Jejich My Lovin. Posloucháte Fajn víkend s váma Kristin, no a Adidas spojil, prosím pěkně, Messiho, Beckhama, Zidana a Timoteho Chalameta a taky Bad Bunnyho do jedné kampaně. Takhle, mě na tom baví jako hlavně to, že fotbal už dávno není jenom ten sport, to jsme před malou chvíli viděli, ale tady to trošku jiný, jo. Je to prostě fashion, celebrity culture a vibe pro lidi, co možná ani neví, kolik hráčů je na hřišti. To jsem třeba já, jo. No, protože upřímně, polovina internetu teďka neřeší góly, ale řeší, jak třeba Tylemote vypadal v mikině, jestli Bad Bunny zase nezmění trend na další 3 měsíce. A je strašně zajímavý sledovat, jak se úplně rozpadá to starý rozdělení typu sport pro kluky, móda pro holky. Dneska prostě fotbalisti chodí na fashion weeky, repeři dělají kampaně se sportovníma značkama a lidi sledují Ligu mistrů stejně kvůli outfitům, jako kvůli výsledkům. A lowkey Adidas jakoby přesně ví, co dělá, protože když spojíte Messiho s Timotem Chalametem a ještě s Bad Bunnym a tak podobně, tak dostanete najednou i lidi, co by si normálně pustili fotbal asi jenom omylem při hledání Netflixu. Takže gratuluju marketingovému oddělení Adidasu, udělali jako reklamu na fotbal a internet z toho má očividně docela zajímavou podívanou. No nic, pojďme dál, teď už Nintendo, taky Nobody Listen a jejich Perfect Trip.

0: byl Pink Panthers, taky Zara Larsson, jejich Stateside, tady u nás na Fajnu, 12.59 aktuální čas, a to znamená, že jsme na konci první společné hodinky, ale ještě 3 nás čekají, tak rozhodně vydržte, počkejte a za malou chvíli se zase slyšíme na Fajnu.
1: Fajn víkend.
2: Fajn víkend.
1: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčin.cz.
3: Už zase nejde internet.
4: A Wi-Fi je pomalá.
3: Ne.
5: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků.
4: Yeso!
6: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
4: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
5: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
1: Fajn Radio.
2: Fajn.
1: Vždycky hot.
2: Vždycky fresh.
1: Fajn. Fajn víkend.
7: Kristin Esposito.
0: Ahoj lidi, startuje druhá od hodinka Fajn víkendu. S váma Kristin, 13.01, aktuální čas. No a lidi, já jsem přišla na jeden způsob, nebo takhle, já jsem na ně nepřišla, na ně někdo přišel a já jsem si to přečetla, ale prostě pro vás jsem na to přišla já. Způsob, jak ukončit hádku během pár sekund. A nepotřebujete žádnou terapii, ani bloknout partnera, vůbec ne, takže prostě... To si řekneme za malou chvíli a taky si samozřejmě dáme skvělý bangry Tate McRae, You Broke Me First, nebo taky Nico Santos, Ray of Light, právě teď na Fajnu. Tak si to dejte a užívejte s náma.

Tate McRae, You Broke Me First. Tenhle song nám dohrává právě teď na Fajnu. Paduji, tenhle song napsala, když bylo 13. To je docela crazy. No nic, pokračujeme dál. No a věděli jste, že jeden malý kousanec do ucha a mozek prej úplně zapomene, proč byl ten člověk naštvaný. To nezní jako vědecká studie, ale spíš jako začátek divný Netflix reality show, ale je to tak. Každopádně věci přišly s tím, že když se během hádky objeví nečekaný fyzický kontakt, mozek dostane takový malý jako reset a mě na to vlastně nejvíc fascinuje to, jak moc jsme všichni vlastně přehlcený emocema, že se hádáme třeba 10 minut kvůli úplný blbosti a kdo neodepsal, kdo co nelajknul, lajknul, kdo zase nechal otevřenou lednici a pak stačí jedna úplně absurdní věc a mozek najednou, jo, tak čeho, v pohodě. A upřímně, podle mě to ani není o tom kousnutí, ale o tom momentu, kdy jeden z vás přestane hrát tu hru na to, kdo vyhraje hádku, protože většina párů se nehádá kvůli tomu problému, ale kvůli egu, že jo, známe to. Jen teda pozor, jo, když tohle dneska večer někdo z vás bude zkoušet doma bez varování, tak z romantického experimentu může být taky velmi rychle očkování proti tetanu, jo, tak na to pozor. A hele, jdeme radši dál. Lady Gaga, Doechii, Runaway, to si dáme právě teď, tak pojďme na to. Okay.

0: Glass Animals and your Heat Waves, to nám dohrálo právě teď u nás na Fajnu, máme neděli. No a taky jsme před chvilkou řešili, jak pryč z hádky s partnerem, je to jednoduchý, jenom ho kousnete do ucha, no jenže tahle frérka v Číně to vyřešila trošku jinak, nebo takhle, ona to nevyřešila, její tělo si to vyřešilo po svém. Protože si představte, že se ráno jako probudila a přestala slyšet muže. Ne, že by je jako ignorovala, ale fakt je neslyšela. Zažila to, internet samozřejmě se rozhodlo, že je to vlastně úplně mega superpower. Já vám za chvíli ještě o tom popovědám víc, protože je to fakt zajímavý a je to hrozně vtipný, jak se jí to stalo. No nic, jdeme dál, za malou chvíli tady budou ještě třeba Imagine Dragons, tohle všechno za malou chvíli, tak si na to počkejte. Na Fajnu.
1: Fajn víkend. Fajn. 22. a 23. května ovládne Letnou Spartafest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koller, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost. Spartafest.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90 a řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
3: Co takhle více radosti a méně starostí? Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás.
4: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
5: Je, yeah, to už je 25 let.
6: Je, yeah, a pořád nás to baví.
5: Oslovte CN Interiér výročí 25 let a získejte slevu 25% na kuchyně na míru.
6: CN Interiér CZ.
5: Využijte váš prostor.
1: Fajn Radio.
7: Back to the hits.
1: Fajn.

byla Leony, Don't Worry, posloucháte Fine Weekend, s váma Kristin. No a lidi, žena v Číně měla vzácnou poruchu sluchu a najednou neslyšela mužský hlasy. Ženský jo, ale chlapy prostě nic. No a jako internet si z toho samozřejmě udělal sen poloviny populace samozřejmě a mě na tom nejvíc dostalo něco jako jinýho. Představte si ten první moment, vy si myslíte, že váš partner, že vás třeba partner ignoruje, jenže on technicky vůbec neexistuje ve vašem audio systému. To je doslova Bluetooth disconnect v reálném životě. Jako doktoři říkají, že toho mohlo způsobit jako stres, únava a nedostatek spánku. Což je mimochodem docela děsivý, ale zároveň jako takovej dobrý, jak to říct. No prostě, jestli nechcete slyšet muže, tak se stresujte, nespěte. A neuslyšíte muže, no, protože přesně na tom dneska funguje jako půlka lidí. My všichni jako jedeme sluchátka, že jo, škola, práce, 3 hodiny spánku a tváříme se, že jsme v pohodě a tady frajerka potom přijde o sluch, nebo ne jako o sluch, ale prostě neslyší muže a možná proto je tenhle příběh tak jako zajímavý. Ne proto, že neslyšela chlapy, ale protože nám tělo občas brutálně jako připomene, že nejsme stroje. No ale když už se jako vrátíme zpátky k tomu, že neslyšela konkrétně mužský hlasy, tak to už jako teda něco. Jestli dneska někdo z vás zase řekne, já to přežiju na těch 4 hodinách spánku, no možná jo, ale třeba pak neuslyšíte učitele, což vlastně některým z vás možná zní pořád jako win-win situace. No tak třeba si klidně nespěte a uvidíme, jak to dopadne. Ale pojďme dál, já vás nechci k ničemu radši nabádat. Kellyn, Sofian, Mešmeš a jejich Pistácie, to si dáme právě teď. A pak tady bude třeba ještě Rudimental. Tak poslouchejte. Na fajnu.

0: Jonas, taky Dennis Lloyd, jejich Diamonds. Na fajnu. 13.41, to je aktuální čas, no a lidi, za malou chvíli pokecáme o jednom fast foodu, protože ten dávno už není jenom o jídle, ale teďka už si můžete koupit třeba i burger, co vypadá, jako kdyby ho objednával Darth Vader třeba ve 3 ráno po party. Jestli ho chcete taky, tak poslouchejte dál a mezi tím třeba tenhle banger. Tohle jsou BTS a po velké pauze se vrací v plný palbě se songem Swim. Tak to si dáme za malou chvíli, třeba tak ještě šabuzí, Miles Smith, tohle všechno, na fajnu.
1: Fajn víkend. Fajn víkend. Fajn.
2: A až dorazíš domů, tak zajedeme pro ty sazeničky jahod, trajčat, paprik a také bylinky.
3: No jasně, super.
2: Od kdy se těšíš do zahradnictví?
3: Od té doby, co jezdíme do Vraňan. Do Vraňan se těší všichni.
2: Dámy na rozkvetlé zahradnictví plné sazenic a vreb s avokádem, maču mango nebo jahoda.
3: Pánové na burger s trhaným masem.
4: A děti na 11 druhů zmrzlin, teda hlavně na tu legendární z vraňanských jahod.
3: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
5: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
7: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kbcz. Komerční banka.
1: Fajn rádio. Yeah.

Ač to byl Alex Warren, jeho Eternity, posloucháte Fine Weekend, 13.52 aktuální čas. No a lidi, Burger King vydal menu inspirovaný Star Wars. Jako takhle, já miluji, jak jsme se jako lidstvo dostali do bodu, kdy už nestačí normální hranolky. Ne, my prostě potřebujeme celou galaxii, limitovanou omáčku a pocit, že když si koupíme menu, automaticky jsme hlavní postava ve filmu samozřejmě. A víte, co je na tom nejvíc jako geniální? Že jako tyhle kolaby vůbec neprodávají jídlo. Oni prostě prodávají ten vibe, tu nostalgii, ten pocit, protože reálně, kdyby vám někdo dal jako nugetky bez Star Wars krabičky, tak vás to možná ani nezajímá, ale jakmile tam je prostě ten obrázek Star Wars, tak to hnedka musíme všichni mít, že jo? A přesně takhle dneska funguje skoro všechno. Oblečení, kafe, TikTok trendy. My už nekupujeme věci kvůli tomu, co to jsou, ale kvůli tomu, jak se u nich cítíme a jak vypadají třeba na storíčku, že jo? Takže jo, někdo jde do kina na mandel, prostě na nějaký filmíček a někdo si koupí burger, aby měl fotku s Baby Yodou. A upřímně ani jednu skupinu jako nesoudím, jen čekám, kdy přijde kolaps mažáku se Star Wars tady v Česku. No nic. Hele, pojďme dál, teď už Charlotte Got Into Deep, její úplně novej song tady u nás v éteru, tak si ho dejte.

0: to je Cyril, Wiz Khalifa, That's Her. Posloucháte Fine 13.58, teď už 13.59, no a my jsme na konci druhé hodinky, jsme přesně uprostřed, no a hele, ještě dvě nás čekají, tak rozhodně vydržte, za malou chvíli se zase uslyšíme na Fajnu.
1: Fajn víkend. Fajn víkend. Fajn.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
3: Mami, proč máme vysavač smyčkou od Konceptu?
4: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Robotický vysavač smyčkou podlah vytírá vždy čistou vodou.
3: I teď?
5: Ano.
3: A teď?
5: Jo, včera, dnes i zítra.
4: Prostě pořád.
6: Vysavače Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
7: Sportfilm festivalové ozvěny ve Středočeském kraji. Svůj vítězný film Jemný rváč představí zlatý olympionik Lukáš Krpálek. 14. května v Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře. Vstup zdarma. Sportfilm.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Fajn Radio.
10: Fajn.
9: Vždycky hot.
10: Vždycky fresh.
9: Fajn. Fajn víkend.
2: Kristin Esposito.
0: Ahoj lidi, startuje třetí hodinka Fajn víkendu s Kristin, 14.00, ideální čas na toto tady odstartovat. Za malou chvíli budeme, ne soutěžit, ale řekneme si o jedné soutěži, která stále běží na našem Instagramu a stále se můžete přihlásit. Tak to si řekneme za malou chvíli, co, kde, jak a proč, a taky si samozřejmě dáme skvělý songy. Hele, nebudu to protahovat, pojďme asi rovnou na to.
9: Fajn víkend.
10: Fajn víkend.
0: Odstartuje to Purple Disco Machine, Sofia and the Giants, In the Dark a pak taky Sombr a taky Ed Sheeran. Tak si to dejte na Fajnu.

to byl Ed Sheeran, jeho Azizam. Posloucháte fajn, máme 14.10, no a lidi, já vám jdu říct o naší soutěži, co běží u nás na Instagramu, respektive v naší fajn komunitě. Na Instagramu jsme by the way jako fajn radio, překvapivě. A lidi, je to soutěž o VIP vstupy, 3 VIP vstupy na Miss Agro 2026 v areálu ČZU. Vystoupí tam třeba Adam Myšík, nebo taky MIG21. No a já mám pro vás pravidla, jak vyhrát tady tu soutěž. Musíte jít do naší komunity, tohle je fajn, takhle se jmenuje ta komunita, no a tam musíte do komentářů nebo do takových těch odpovědí napsat, na koho se těšíte nejvíc. To je úplně jediný, co musíte udělat, no a výherce se vyhlašuje zítra ráno v pondělí, takže myslím si, že to je jako ideální čas se tam konečně teda přihlásit, protože je to fakt poslední možnost, takže rozhodně se přihlašujte, no a můžete vyhrát právě třeba 3 VIP vstupy tady na Miss Agro. A to je všechno. Teď už pojďme dál. Damiana David, Tyler, Nile Rodgers, Talk to Me. To nás čeká právě teď, tak pojďme na to. Na fajnu. Hi everybody, this is Damiana David. Yeah. This is my song with Nile Rodgers and

0: Zapni to ticho.
1: Tohle to byla Espoj, ticho, tady na Fajnu, 14.21, no a my pokračujeme dál. Za malou chvíli třeba Dio, taky Jesso, Zane, Ice Coast, tak se na to počkejte. Na Fajnu, za malou chvíli.
2: Fajn víkend. Fajn víkend. Fajn. Připrav se na Allegro Smart Weeks, festival ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, pořiď si ho teď jen za polovinu. Když něco, tak Allegro.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
2: Fajn Radio.
6: Fajn Radio CZ. Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn Radio CZ. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
2: Instagram,
6: YouTube,
2: TikTok,
6: co je zrovna teď in. Fajn.
2: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
6: Jsme fajn? Fajn rádio.

Tohle to je Rugale, hvězda naší Next Generation, její song Pretty on Paper. Posloucháte fajn víkend, no a lidi, já tady mám jeden takový mega random fakt, co se stal. Muž jeden ztratil po večírku peněženku, čekal to nejhorší a místo toho mu napsal úplně cizí člověk, že ji odevzdal na policii, jen si teda prej vzal pár dolarů na jídlo, protože měl hlad. Já vím, že technicky

to musela být vlastně fajn zpráva. No, to už se dlouho nestalo, že by vám někdo napsal, že hej, právě jsem ti ukradl prachy, ale i tak je to super, ale tak všechno jednou poprvé. Hele, pojďme dál, Kygo, One Republic, Chasing Paradise, nás čeká právě teď, tak pojďme na to, na fajnu.

0: je Becky Hill a taky Galantis, jejich Run. U nás na Fajnu 14.41 aktuální čas. A my tu máme další songy. Tohleto nám tady bude hrát za malou chvíli. Myslím si, že teďka všechny Gen Z, TikTok lidi nás budou milovat. Je to tak, Viktorka, Lifer, jejich víno za malou chvíli tady na Fajnu. Tak si na to počkejte a za chvíli to tady bude.
1: Fajn víkend.
2: Fajn víkend.
1: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bystra. Tiny Greens. tinygreens.cz.
4: Čau lidi, tady Bender. V sobotu 30. května v Home Crate aréně uvidíš 5 světových rekordů. K tomu MMA zápasy, rytířský souboje, profi strongmany, souboje v páce a navíc Counter-Strike a další zábavu na celý den. Nově rodinná vstupenka 3+1 zdarma a do neděle zadej kupon RADIO pro 20% slevu. Vstupenky najdeš na liberec.cz. Swaglift Day.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Fajn Radio.
2: Fajn Radio.
1: Instagram,
6: YouTube,
1: TikTok,
6: co je zrovna teď in.
2: Fajn Radio.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
2: Jsme fajn? Fajn.
1: Music. Fajn.
7: Sedím na dalším

Calvin Kaolivy, Rodrigo i Drop Dead, to dohrálo právě teď na Fajnu, 14.52, no a lidi, Harry Styles teaseoval nový klip Dance No More. A já miluju, jak jen ten člověk nemusí vlastně dělat skoro nic a stejně z toho internet udělá kulturní událost týdne, protože upřímně, tam nejsou exploze, drama, ani obří revíly, jenom Harry Styles z gymu, trošku disco vibe, krátký šortky a půl TikToku přestává fungovat normálně. Podle mě je strašně jako zajímavý, že Harry Styles už dávno není jenom zpěvák. On je celý jeden vibe a možná právě proto je kolem něj takový hype. Ježiš, to se rýmovalo, to mě nenapadlo. Protože on prostě jako nepůsobí jako klasická celebrita, co se snaží být perfektní. Spíš jako ten člověk na party, který si jede svoje a úplně přirozeně na sebe stáhne celou místnost. No a stejně největší flex toho, že chlap jenom oblízne mikrofon teaseru a světová média mají práci na dva dny dopředu. No, tak taky oblízněte mikrofon a máte. No nic, jdeme dál. Teď už další songy. Kianda Kurot, I'll be waiting právě teď na Fajnu. Tak si dodejte.

0: co? To je Ray.
1: A její... Your husband is coming.
0: Where is my husband? Posloucháte fajn, máme 14.59 a to znamená, že jsme na konci naší třetí společné hodinky. Ještě jedna poslední nás čeká, tak rozhodně vydržte, nikam neodcházejte a třeba se ještě něco o nás dozvíme. Tak poslouchejte, za chvíli jsme zpátky.
2: Fajn víkend.
3: Fajn víkend.
4: Májové dny v online shop CZ.
5: Tisíce slev na tisíce produktů. Pouze tento týden v online shop CZ.
4: www.onlineshop.cz.
6: Under Armour makes you better.
7: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov, Nový Smíchov a Černý most nebo na underarmour.cz.
8: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
9: Fajn Radio.
10: Fajn.
9: Instagram,
11: YouTube,
9: TikTok,
11: co je zrovna teď in.
10: Fajn Radio.
9: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
11: Jsme fajn?
10: Fajn.
3: Fajn.
9: Vždycky hot.
11: Vždycky fresh.
9: Fajn. 3, 2, 1, go. Fajn víkend.
4: Kristin Esposito.
9: Fajn.
0: Ahoj lidi, posloucháte Fajn víkend, s váma Kristin. Čeká nás čtvrtá poslední hodinka, ta je před náma, 15.01 aktuální čas, no a my se za chvíli podíváme na nejoblíbenější činnosti Čechů, tak třeba se o sobě ještě něco dozvíte, no a nebo všeobecně se samozřejmě o sobě něco dozvíme. No a taky se samozřejmě dáme skvělý songy Bruno Mars a Benson Boone, to nás čeká, to si dáme právě teď, konkrétně teďka právě Benson Boone a Sorry, I'm here for someone else. Na fajnu.
9: Fajn.

Boy, Topic, jejich Forget You, dohrává právě teď u nás na Fajnu. S váma Kristin, no a lidi, navazala jsem na jeden článek s titulkem Jestli nejsou čeští psy zdravější než děti. A jako louky, stačí projít si park, pes má biogranule, fyzioterapii, dentální péči, vlastní možná už teď i Instagram a dítě vedle něj třeba, já nevím, jí rohlík v kočárku a kouká na iPad. Takhle, nechápejte mě špatně, já jako miluju psy, ale přijde mi strašně zvláštní, jak jsme se jako společnost dostali do bodu, kdy mít psa je pro některý lidi jednodušší, než mít vztah nebo dítě. Protože pes vám nebude ghostovat, nehádá se s váma, ještě vás vítá, jako kdybyste si vrátili z války. A i když jste byli jen v Albertu třeba 5 minut. A možná proto dneska lidi investují tolik emocí právě do těch mazlíčků, jenže pak občas fakt vidíte psa v zimní bundě za 2000 a vedle prázdný dětský hřiště. A upřímně, největší flex asi dnešní doby už asi není mít dítě, ale mít psa co i líp než vy po výplatě. No nic, hele, jdeme dál, nebudu to komentovat. Robin Schulz, Sigala, Zoe Weiss, to nás teďka čeká jejich song AM to PM, tak si to dejte. Exclusive new music. Yeah.

0: Kings Never Going Home, to nám dohrálo na fajnu právě teď, 15.20 aktuální čas. No a lidi, pomaličku, ale jistě se blížíme do konce našeho vysílání, ale ještě předtím víte, že nesmí chybět random fakt na závěr vysílání. Tak za malou chvíli si ho dáme, rozhodně si to počkejte, bude to stát zase za to a potom už se budeme pomalu, ale jistě loučit, ale ještě ne, ještě 40 minut před náma. Za chvíli třeba Kellyn nebo taky Ray Dalton, to všechno za malou chvíli. Tak si počkejte na fajnu.
1: Fajn víkend.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
3: Vydejte se na dalekou cestu do východní Asie, aniž byste opustili Prahu. Od 15. do 17. května vás přeneseme do světa barev, tradic a exotické atmosféry. Asijské dny v metropoli Zličín nabídnou bohatý program, živé show, tematické workshopy i thajské masáže. A k tomu šanci vyhrát exotický zájezd v hodnotě 50 000 korun od cestovní agentury Invia, telefon či dárkovou kartu za 5 000 korun. Více na metropole.cz.
4: Už zase nejde internet.
5: Ta Wi-Fi je pomalá.
4: Ne.
6: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků. Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
5: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
6: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
7: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Fajn Radio.

Tohle byla Taylor Swift, její Opolite. Posloucháte Fajn víkend s váma, Kristin. No a na internetu teďka virálně letí taková hra, kde vás AI přes webkameru sleduje a počítá, kolikrát za 20 sekund zvládnete rukama udělat číslo 6-7. Ne jako, že byste znázorňovali číslo, ale jakoby víte, jak je teďka ten trend 6-7, že mácháte rukama. Nejlepší je, že to hrajou influenceři, streameři a miliony lidí úplně dobrovolně. Mě fascinuje, jak dneska stačí doslova jedna random kravina a internet z toho udělá fakt takovou olympiádu. Dřív jsme chtěli být doktoři nebo astronauti. Dneska lidi flexej, že mají world record v pohybu rukou přes webku. A lowkey, přesně proto je AI tak scary. Ne proto, že nás nahradí v práci, ale protože přesně ví, jak nás zabavit úplnou blbostí na 3 hodiny. Takže pokud dneska třeba uslyšíte vedle v pokoji divný zvuky a někdo tam sprintuje rukama před notebookem, tak nepanikařte. Jenom další člověk bojuje o velmi důležitou internetovou kariéru. 6-7. Pojďme radši dál. Tiësto, The Business, právě teď na Fajnu. Pojďme na to.

0: Dominic Fike, White Keys, tady u nás na Fajnu dohrál právě teď, 15.38, to je aktuální čas, no a my tady máme samozřejmě další bangry. Tohle, to je Sony Fodera, taky Crystal a jejich My Lovin, to si dáme za malou chvíli taky třeba ještě Naked, Portugal Man a jejich Glide, to všechno tady bude a potom už se budeme loučit, tak zatím užívejte a za malou chvíli na Fajnu to tady bude.
1: Fajn víkend.
2: Fajn víkend.
1: Fajn. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
3: Under Armour makes you better.
4: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov, Nový Smíchov a Černý most nebo na underarmour.cz.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Sportfilm, festivalové ozvěny ve Středočeském kraji. Svůj vítězný film Jemný rváč představí zlatý olympionik Lukáš Krpálek. 14. května v Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře. Vstup zdarma. Sportfilm.cz.
7: Je, to už je 20.

0: let.
1: Je! Yeah! A pořád nás to baví.
0: Oslavte CN Interiér výročí 25 let a získejte slevu 25% na kuchyně na míru.
1: JN Interiér.cz.
0: Využijte váš prostor.
2: Fajn Rádio.
3: Fajn Rádio. Prostě hity.

byl Kato, Johnny, Turns, The Lights Off, posloucháte Fine Weekend, 15.50 a to znamená, že jsme na konci dnešního vysílání. Já vám extrémně moc děkuju, že jste tady se mnou dneska byli, ať už celou dobu nebo jenom chvilku, extrémně děkuju. My se samozřejmě slyšíme další víkend, sobota, neděle od 12 do 4, takže se na vás budu těšit, já tady budu 100%, doufám, že tady budete zase se mnou a hele, teď už další song, pojďme rovnou na něj. Fine. Song, se kterým se s váma loučím, tohle je Sombr Homewrecker a já už zatím jdu. Tak se mějte krásně, užívejte zbytek dne.

0: Mami, proč máme horkovzdušnou fritézu od Konceptu?
1: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Díky třetí zásuvce si můžeme udělat koláč, kuře i hranolky.
0: Všechno najednou?
2: Jasně, díky dvěma košům a speciální zásuvce připravím celý oběd.
3: Novinky Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
5: Zase lítáš v oblacích?
6: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
5: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
7: Tak honem, ať vám neuletí!
6: Právě teď

0: republice.
1: Více o akci na
2: firma na zážitky.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Fajn rádio.
5: Fajn.
4: Vždycky hot.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
1: 22. a 23. května ovládne Letnou Sparta Fest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost. Spartafest.cz.
2: Fajn Radio.
3: Instagram,
2: YouTube, TikTok.
3: Jsme všude.
2: Hledej Fajn
3: a sleduj nás.
2: Fajn.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z ovčích pastvin.
2: Zelená tráva, to je to pravé pro nás. Bé. Lidi sem chodí krmit a já říkám, dejte mi tu trávu. Nejenom granulky, travička je fajn. Čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás. Ale granulky já taky ráda. Bé.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Fajn Radio. Fajn. Instagram, YouTube, TikTok.
5: Co je zrovna teď in
4: Fajn Radio. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
5: Jsme Fajn.

0: Svegliff Day. Strongmeni, co 400 kilo zvedají k snídani. Pákaři, MMA klec a středověký rytíři. Kavalery zaspívá těžký váhy a zarepuje nám i maniak. 10 hodin masakr zábavy zatím jen za litra a do neděle kupon rádio na 20% slevu. V sobotu 30. května v Home Credit Aréně v Liberci. Vstupenky pořídíš na liberec.cz. Svegliff Day.
1: Fajn rádio. Instagram,
2: YouTube,
1: TikTok,
2: co je zrovna teď in.
1: Fajn rádio. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
2: Jsme fajn?
1: Fajn. Fajn. Vždycky hot.

0: Fajn víkend. Fajn víkend. Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, vyzkoušej si ho zdarma. Když něco, tak Allegro.
1: Vydejte se na dalekou cestu do východní Asie, aniž byste opustili Prahu. Od 15. do 17. května vás přeneseme do světa barev, tradic a exotické atmosféry. Asijské dny v metropoli Zličín nabídnou bohatý program, živé show, tematické workshopy i thajské masáže. A k tomu šanci vyhrát exotický zájezd v hodnotě 50 000 korun od cestovní agentury Invia, telefon či dárkovou kartu za 5 000 korun. Více na metropole.cz.
2: Zase lítáš v oblacích.
3: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
3: Tak ho nem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
2: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
3: Více o akci na firmanazážitky.cz.
0: Fajn Rádio. Instagram,
3: YouTube,
0: TikTok,
3: co je zrovna teď in
0: Fajn Radio. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
3: Jsme Fajn.

0: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bystra. Tiny Greens. Tinygreens.cz.
1: Zbalte si kufry a těšte se. Air Canada se vrací s přímou linkou z Prahy do Toronta. Leďte bez mezi přistání a zažijte atmosféru města nebo pokračujte do více než 90 destinací v Severní Americe. Řekněte bonjour Montrealu, užijte si slunce v Miami, zábavu v Las Vegas nebo krásy dalších 85 míst. Špičkový servis a skvělá dobrodružství čekají. Rezervujte na aircanada.com nebo u své cestovní kanceláře. Nice Travels. Under Armour makes you better. Ladíš formu?

0: makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov, Nový Smíchov a Černý most nebo na underarmour.cz.
1: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Fajn Radio. Instagram, YouTube, TikTok,
3: co je zrovna teď in.
2: Fajn Radio. To nejzajímavější.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
1: Čerstvé, chutné, farmářské, od pečiva po stejky. Ve Vraňanech nakoupíte dobrot plné vozejky.
2: Nakupte si na celý týden maso, sýry, ovoce, zeleninu, čerstvý vraňanský chléb, pomazánky, vajíčka z našeho chovu nebo koláčky.
3: Chutné, zdravé a za skvělou cenu.
2: A navíc, za každý nákup v bistru teď získáte Vraňanku, kterou uplatníte při nákupu právě na naší prodejně.
3: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
4: Fajn Rádio.
5: Fajn.
4: Vždycky hot.
5: Vždycky.

0: Radio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn Radio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
1: Instagram,
0: YouTube,
1: TikTok,
0: co je zrovna teď in. Fajn.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme fajn. Fajn Radio.

0: ty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
1: Instagram,
0: YouTube,
1: TikTok,
0: co je zrovna teď in. Fajn.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme fajn. Fajn Radio. CZ. Turn it up, turn it up.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Je, yeah, to už je 25 let.
2: Je, yeah, a pořád nás to baví.
1: Oslavte s JN Interiér výročí 25 let a získejte slevu 25% na kuchyně na míru.
2: JN Interiér.cz.
1: Využijte váš prostor.
3: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic, jednoduše pro vás.
4: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
5: Fajn Rádio. Fajn. Vždycky hot.

0: Právě teď jsme s tebou na našich sociálních sítích.
1: Jsme fajn.
2: I'm just going to say it.
3: Jason.

0: Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn rádio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn rádio.
1: Instagram,
0: YouTube,
1: TikTok,
0: co je zrovna teď in. Fajn.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme fajn. Fajn rádio. CZ.

Fajn víkend. Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Merci Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí. Fajn rádio.

Smith-Hallin.

0: co takhle víc radosti a méně starostí. Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás.
1: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
2: Fajn Radio.
3: Fajn Radio.
2: Instagram,
4: YouTube,
2: TikTok.
4: Co je zrovna teď in
3: Fajn Radio.
2: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
4: Jsme fajn.

0: Fajn. Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn rádio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn rádio.
1: Instagram,
0: YouTube,
1: TikTok,
0: co je zrovna teď in. Fajn.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme fajn. Fajn rádio.
2: CZ. Fajn.
1: Vždycky hot.

0: Instagram, YouTube, TikTok,
1: co je zrovna teď in Fajn Radio.
0: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
1: Jsme Fajn?
0: Fajn.